příště, až médiím na mikrofon. Přiznám, že nejsem ona, ale on.

jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

Rock Radio Stage. To nejlepší z kulturáků a

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z vinylů a kotoučáků.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
0: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Otestuj Subaru Sedlčany.
10: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
9: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
11: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
12: Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.

0: Page. Léto plný živáků. Léto plný živáků se pomalu, ale jistě blíží ke konci. V pátek 21. srpna si dáme na Rock Radio Stage dvoják. Jasná páka a hudba Praha. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grily. Jasná páka, hudba Praha a léto plný živáků. V pátek od 8 večer na Rock Radio Stage.
1: Jasná páka, hudba Praha.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.
7: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Ranní kotel.

0: Byl Stage. Poctivej český festák. Stage.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
10: tady není co do kamen!
9: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
11: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
12: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
11: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
12: Stylový, pevný, bez keců.
11: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
12: Když už bydlíš, tak pořádně.
11: Deflé. Dvě E na konci.
0: Rock Radio Stage.

0: poctivej českej festák.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso Uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
3: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
2: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
3: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: nejlepší předskokani. Stačilo by tak málo, aby to za to stálo. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
3: Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
4: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
3: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
4: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíte.

0: Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage. Mé jméno je Fanny Michalík. Posloucháte moji písničku.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Ranní kotel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Bylo to jistý.
6: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
7: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
8: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej český festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
3: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
2: Potřebujete auto na výlet?
3: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
2: Nebo chcete styl na každý den?
3: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
2: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
3: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
4: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
5: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.
6: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
7: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
6: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
7: Stylový, pevný, bez keců.
6: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
7: Když už bydlíš, tak pořádně.
6: Deflé, dvě E na konci.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Na Rock Radio Stage se paří od kuropění. Úderem 6. se otevírá raní kotel, aby se po ránu slušně probral. Prot si oko a rovnou si hoď bůčkem v raním kotli na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage, poctivej českej festák.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Ranní kotel.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia Stage.

0: Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
6: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
5: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
6: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde?
7: Od lesa prodá auto u ESA.
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
11: Vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
0: Rock Radio Stage.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.

0: Radio Stage.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z kapely Traktor a zdravíme posluchače Rock Radia Stage. V létě se uvidíme na poctivých českých festiácích Rock in.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od asesoru po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rock Radio Stage.cz.
1: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráti a Horký, že slíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr Konopiště.
2: Lupení na go autu.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Hele, radši to vem znova.
6: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
7: tady není co do kamen!
6: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Tak nastoupit a jedem! Dobrodružství čeká!
9: Kampela, kampela, kampela!
8: Tenhle minikaravan, to byla maxi výhra. Naložím rodinku, zapřáhnu minikaravan kampela za auto a vyrážíme do světa.
9: Kampela, kampela, kampela.
10: Pohodlné spaní, úložné prostory a plnohodnotná kuchyň. Vyberte si buď minikaravan nebo verzi Lebox, co se hodí úplně na všechno.
8: Sampelela.cz. České minikaravany pro velká dobrodružství.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Dopolední nášup.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
6: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
5: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
6: Více akcí na prodejnyzeman.cz.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
8: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

Předskokani. Rock Radio Stage. Stage. Dopolední nášup.

0: Radio Stage.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Říkej!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Bylo to jistý. Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný Fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
13: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Má fanánek radši šunkový nebo humrový chlebíčky? Posiluje Noid před koncertem? Trvají rybičky na vířivce v šatně? Tolik zásadních otázek, ale kde na ně najít odpovědi? Na našich poctivých sociálních sítích. Kam čert nemůže, nasadí Rock Radio Stage. Reporty z backstage, poctivých českých koncertů a festiáků, drby ze zákulisí a pikantnosti z šaten. To všechno najdete na Facebooku a Instagramu Rock Radio Stage. Sledujte nás a už vám nic neunikne. Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš a na sockách neuvidíš. Rock Radio Stage.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: Stage.
0: Rock Radio Stage.
10: Ahoj, tady Luboš Suchánek z kapely Komunál. Zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Dopolední nášup.
2: Na Václavském Václaváku, nebo člověku,

0: vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Pro voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Prázdniny, pádláč, paráda.
15: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
14: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
16: Máš v krvi naftu a řidičák C+E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C+E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
17: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz.
18: Rockradio Stage.

z bezmocí otroků pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi.

0: sukorady.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Rock Radio Stage.
10: Nejsem zklamanej. Ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Rock Radio Stage. Potřebuješ se zberchat po vydatným obědě? Odpolední pařba tě postaví na nohy. Nejlepší český rockový kapely a ikony světového roku. Jedině na Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
8: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
7: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
8: Stylový, pevný, bez keců.
7: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
8: Když už bydlíš, tak pořádně.
7: Deflé, dvě E na konci.

0: Radio Stage. Stage. Dopolední nášup. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci. Od pondělí do středy masový kříž od Kýty 1 kg jen za 59,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 59,90.
7: No ano, masový kříž jen za 59,90. Skvělý na pečení i do omáček.
6: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 59,90. A pozor, akce platí jen do této středy.
7: Více akcí na prodej Zeman.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivý český festák. Stage.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Rock Radio Stage.

0: Backstage.
1: Léto plný živáků. Léto plný živáků se pomalu, ale jistě blíží ke konci. V pátek 21. srpna si dáme na Rock Radio Stage dvoják. Jasná páka a hudba Praha. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grily. Jasná páka, hudba Praha a léto plný živáků. V pátek od 8 večer na Rock Radio Stage.
2: Jasná páka, hudba Praha.
3: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte!
12: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
13: Usnula?
14: Asi jo.
13: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
14: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
16: Bylo to jistý.
17: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 70 nebo 60.
3: Rock Radio Stage.

0: Thank you, beautiful people.
1: Rock Radio Stage.
2: Stage.
1: Odpolední pasba.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
3: Ventilatory.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
14: 70 výherců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Rock Radio Stage.

0: poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
2: Obvykle smělá, pozná tě během pár vět.

0: Z kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a NGRI, BARDS.cz.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz. Bylo to jistý.
1: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 70 nebo 60.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Ale radši to vem znova.
6: Rock Radio Stage. Poctivej český rock z vinylů a

0: Rock Radio Stage je nazvučená. Kapely už se řadí v šatně, v kotli už to vře. Tak to pojďme rozpoutat. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Letní pátky si nechte volný, ať neprošvihnete ani jeden koncert našich poctivých českých kapel. Poctivých českých kapel. Od června až do srpna budou pátky patřit živákům kapel, který máte rádi. V 8 večer buďte u repráků a dejte si živou muziku ke kvalitní grilovačce. Léto plný živáků na Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Rock Radio Stage.
1: Trautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký žeslíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr konopiště.
2: Lupení na Go Auto.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 3+1 v Blatné na Strakonicku za 4 miliony 690 tisíc. Rodinný dům v Řepíně na Mělnicku za 14 miliónů 490 tisíc. Garáž Mladé Boleslavy za 750 tisíc. Chata ve Žďáru nad Sázavou na Vysočině za 2 miliony 990 tisíc. A chata v Povrlech, Ústí nad Labem za 1 milion 999 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mijuš SRO, Galva a Gemini.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
0: Rock Radio Stage.
6: Kdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš.
1: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
3: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
4: Tak nastoupit a jedem! Dobrodružství čeká!
5: Kampela, kampela, kampela!
4: Tenhle minikaravan, to byla maxi výhra. Naložím rodinku, zapřáhnu minikaravan kampela za auto a vyrážíme do světa.
5: Kampela, kampela, kampela!
6: Pohodlné spaní, úložné prostory a plnohodnotná kuchyň. Vyberte si buď minikaravan nebo verzi Lebox, co se hodí úplně na všechno.
4: Kampela.cz. České minikaravany pro velká dobrodružství.
0: Rock Radio Stage.

0: poctivej českej festák.
1: Stage. Ahoj, tady Pixies z kapely Vysací zámek. Zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage.

0: Každý festák jednou skončí. Kapely odjedou, bedňáci složí pódium a rozbahněná louka opět zaroste trávou. Pár dní zábavy a pak rock utrum. Co s tím? Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Je otevřená non-stop. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Na pódiu se střídají nejlepší český rockový kapely a sem tam zaskočí i nějaká zahraniční.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. To je poctivý český festák non-stop ve vašich krystalkách.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Poctivej český festák.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
7: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
6: Potřebujete auto na výlet?
7: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
6: Nebo chcete styl na každý den?
7: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
6: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
7: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé, 2 E na konci.
0: Rock Radio Stage.

0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Tak už můžu?
4: Točíme.
3: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
4: No co asi děláte, ne?
3: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
4: A dál?
3: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
4: A kde vás najdou?
3: Jako adresu?
4: Webovky.
3: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
4: Máme.
3: Hele, radši to vem znova.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

Čas může říct, já už neplatím. Rád takrát bych žil, mám jen zbytek sil a času míň, než se mi

0: se ocit v tísni časové.
1: Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se

0: Radio Stage. Dopolední nášup nejlepšího českého roku jedině na Rock Radio Stage. Na stavbě, ve fabrice, na poli, za volantem i v kanclu. Tam všude můžeš pařit jako na festáku. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
7: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze, v areálu 7, v Holešovicích, naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 70 nebo 60.
8: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
9: tady není co do kamen!
8: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
10: 72 Hz už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot?
11: Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Odpolední pařba.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Máš v krvi naftu a řidičák C plus E? Tak právě tebe hledá Baufera. Čeká tě stabilní práce, dobrá výplata a hlavně každý den si zpátky doma. Tak neváhej, zařaď kvalt a rozjeď to s námi. Baufera hledá řidiče C plus E. Volej 608 615 931. Baufera. Pořádná práce pro pořádný řidiče.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
0: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Stage. Odpolední pařba.
1: Srdečně zdravím posluchače Rock Radio Stage. Posloucháte českou hudbu a zdraví vás Daniel Landa.

0: Rock Radio Stage. Léto plný živáků.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.

0: že už mám dost těch střízlivých slibů, který se rozpouštějí jak kostky ledu. Jak kostky ledu.
1: Rock Radio Stage. Ikony roku.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od Abraxasu po Žlutýho psa. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockradiostage.cz.
1: 72 herců už grilluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
2: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
0: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rockrádia. Mrkněte na www.rokovirádio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo s partou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
0: Rock Radio Stage.

je koprový a gulášový fiží. Nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí. Šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Byl Stage. Poctivej českej festák. Stage.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
9: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
8: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Poslouchej Rock Radio Stage v mobilu. Stáhni si apku radia.cz a užívej si poctivej českej festák, kde budeš chtít. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Rock Radio Stage. Stage. Odpolední pasba.
1: Ahoj, tady je Vilda Čok. Zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage.

0: sasno.
1: Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage.

0: Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.

0: Rock Radio Stage. Po práci legraci. Večerní pasba na Rock Radio Stage ti servíruje to nejlepší z poctivých českých festáků, kulturáků a zábav. K tanci a poslechu hrajou nejlepší český rockeři i zahraniční hvězdy. Večerní pasba na Rock Radio Stage nemá konkurenci. Rock Radio Stage. Poctivej český festák.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, tyjo, nebej ho! Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
6: tady není co do kamen!
5: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé, dvě E na konci.
0: Rock Radio Stage.

0: Stage. Stage. Odpolední pařba. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Radio Stage. Stage. Večerní jízda.
1: Bylo, nebylo, kde se to tu za...

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů s kladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
3: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
4: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
5: Rock Radio Stage.

0: Rádio Stage.
1: Léto plný živáků. Léto plný živáků se pomalu, ale jistě blíží ke konci. V pátek 21. srpna si dáme na Rock Radio Stage dvoják. Jasná páka a hudba Praha. Místo v kotli máte jistý, tak už chlaďte pitivo a rozpalujte grily. Jasná páka, hudba Praha a léto plný živáků. V pátek od 8 večer na Rock Radio Stage.
2: Jasná páka, hudba Praha.
0: Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
0: Rock Radio Stage.
7: Ahoj, tady Láďa Křížek. Zdravím všechny posluchače Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Rock Radio Stage.

0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořakovapraha.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.
5: Rock Radio Stage.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage nikdy nespí. Tam, kde už to všichni balí, my jedeme afterparty. Od půlnoci do šesti, celou noc na Rock Radio Stage. Předskokani, český stálice a sem tam nějaká zahraniční hvězda. Afterparty na Rock Radio Stage pro všechny nespavce. Rock Radio Stage, poctivej český festák.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Vše pro bagr, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr, CZ.
4: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: Radio Stage. Stage. Večerní jízda.
1: 70 výherců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

Tak vem si mě, bránit se nebudu, vem si mě, podlední osudu, ledovou kostku na těle nech rozehřát. Vem si mě, bránit se nebudu, tak vem si mě, podlední osudu,

A pod sem, holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustí.

0: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
1: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Rock Radio Stage.
6: Stage.
5: Večerní

jsem strašák Viktor a sám v poli stojím. Ty možná už nepřijdeš, toho se bojím. Tvůj strašák Viktor, co tebou byl stvořený.

0: daleko, hledáš svý štěstí. Nevím, proč pro tebe pláču, když srdce mám z listí. To, co nás spojilo, čas rychle rozplétá a mě jednou vítr po poli rozmetá.
1: Rock Radio Stage, to nejlepší z kulturáků a

0: 72 herců už griluje a ty koukáš přes nenatřený plot? Chyba. Utíkej pro barvu, lazuru, penetraci, prostě do... Každý nákup může vyhrát.
1: Nudíte se? Tak si můžete za A koupit medvídka Mývala, anebo za B prolistovat web Rock Rádia. Mrkněte na www.rokovirádio.cz. Najdete tam například seznam odehraných songů, fotky z rokových akcí a nebo archív všech našich pořadů. www.rokovirádio.cz. Slušnej web.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
3: Rock Radio Stage.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage.

begins to fade. Sometimes you look.

Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši